0: hit dvě gaplavut. Pasi, pasi, kde, kde, kde. Tři. Dvě. Ano. Sakra. Pasi, pasi. Morský potrvá.
1: To je patakozilu. Igrivo.